0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.
5: Tak sorry, že mám rád hory.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB. MB.
1: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
1: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: www.radio.mb.cz.
8: Radio MB.

0: bylo 8 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Hezké pondělí. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako například Škvor, Dimitri, Alkehol nebo Rybičky 48. Čekají na vás dva dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky máte na www.vstupnafest.cz. Policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí. Tady je ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vodce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Sport.
2: Už dnes pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji. No a od 16.20 se hrají dva zápasy Česko-Norsko a Spojené státy americké Maďarsko. Dva zápasy nás čekají také ve 20 hodin a 20 minut, kdy budou hrát Německo s Velkou Británií a Slovinsko s Itálií. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 25. květen.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Hygiena šedá jako pondělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz

0: Bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A další zprávy Rádia MB nabízíme právě teď. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Bude tam supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření právě nákupní zóny je naplánováno na polovinu roku 2027. Firma 1PS Technology využívá baterie z elektromobilů pro výrobu úložišť energie. Každou baterii firma rozebere na jednotlivé moduly, které potom testuje, hovoří spoluzakladatel firmy Pavel Voska.
3: Takže v roce 2025 to bylo více než 50 tun, letos vlastně očekáváme, že to bude větší množství ještě a může to dosáhnout až 100 tun podle toho, jaký bude přísun a jak budou firmy vlastně odezdávat ty baterie.
1: Sport.
2: Rally Český Krumlov vyhrál Dominik Stříteský, druhého Adama Březíka porazil o 7,5 vteřiny. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil devátý. Za námi jsou další pondělní zprávy, přeji vám krásný slunečný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: tvoje jistota.
1: Hezké dopoledne, tak si to dáváme zase pěkně na novo, další pracovní týden, ale ráno jsme zvládli a teď už to snad bude pohoda. Fotbalová liga nám skončila, trochu budeme bilancovat, v dopoledním rozjezdu musíme i za hokejem, protože se hraje mistrovství světa a dnes půjdou do boje zase naši. Samozřejmě nás bude zajímat i jak se chystá Polka Fest v Mladé Boleslavi, ale ze všeho nejdříve hrajeme pro všechny violy, protože dnes slaví svůj svátek. Tak všechno nejlepší. Dopolední rozjezd je tady, já jsem Roman a jsme spolu do 12. hodiny.
0: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Dopoledne také Slavia uzavřela sezonu šance ligy výhrou nad Plzní 3-0 před prázdnými tribunami. Převzala pohár pro mistra ligy a teď prý klub čeká hráčská obměna. Uvidíme, jak moc bude velká. Takovým snem sešívaných je, aby se vrátil Tomáš Souček. Každopádně dvě posily už včera Slavia ukázala. Jsou to Pavel Kačor a Emmanuel Ayaossi. Včerejší oslavy v Edenu se uskutečnily za účasti méně fanoušků, než kdyby bylo vyprodáno. Ale je skvělé, že výtěžek právě z této akce jde na pomoc malým onkologickým pacientům. Rozhodně šlo o klidnější oslavy, než jaké byly v Edenu při předávání trofeje ve zvyku. Slavii teď čeká Liga mistrů a druhou Spartu pak před kolo. Mladá Boleslav obsadila 13. místo, no nic moc, návštěvy v nadstavbě také, řekl bych, velmi špatné, takže je na čem pracovat. Já teď zapracuju na další muzice, už vám ji posílám, přeju příjemné dopoledne.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Byla řeč před malou chvílí a tak teď je na rádiu MB čas na hokej. Naši totiž nastoupí na mistrovství světa ve Friburku k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Tento soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze, takže nic jednoduchého nás nečeká, ale na to jsme zvyklí. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Naši už mají postup jistý díky sobotní výhře právě Norů na Švédy. Takže vidíte, žádná ořezávátka to nejsou. Dnes odpoledne budeme fandit.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: MB.

0: počasí.
1: Včera tropy, dnes takové horko nebude a teplo, jo. Čekejme jasno až skoro jasno a nejvyšší teploty kolem 27 stupňů Celsia.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB. Další zprávy Rádia MB právě teď začínají. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude spojovací komunikace u stadionu a u penzionu a parkoviště naproti základní škole Pastelka. Samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků budou letošními novinkami na městských plážích Máchova jezera v Doxech na Českolipsku. Za vstup na pláže ale lidé zaplatí více. Tady je ředitel dokských technických služeb Martin Oumrt.
1: Návštěvníci pláží dostanou plnohodnotné kajíčky pro svoje děti a případně i pro sebe sami, pokud budou chtít se cvičit, hýbat. Pak poslední jako latvě velká novinka je, že i na hlavní pláži v Doxech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu, jako je takový ty mořské letoviska, kde jsme zakoupili originál řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře. Sport.
0: Hokejisté Kanady zvítězili i v šestém utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili Slovensko 5-1. Favorit rozhodl ve třetí třetině, ve které se trefil čtyřikrát v rozmezí 7 minut a 7 vteřin a ovládli ji 4-0. Slováci promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále a zítra si o něj zahrají v přímém souboji se Švédy. Zprávy jsou za námi, teď posíláme další pondělní muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Svět je zlej! Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: prožívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Pokračuje dopolední rozjezd, už jsme vstoupili do druhé vysílací hodiny, je tady týden D, proč je týden? No, protože už tento týden se v Mladé Boleslavi dočkáme očekávaného hudebního festivalu, který nese název Bolkafest. V pátek nám to všechno začne, areál bude otevřen v 12:30 odpoledne a jako první vystoupí domácí kapela Generace. A pak už to pojede. Martina Pártlová, Jiří Korn, no prostě až do půlnoci nálož skvělé muziky. A aby toho nebylo málo, tak v sobotu se bude pokračovat. Už máte lupeny? Pokud ne, tak je můžete pořídit na www.vstupnafest.cz. Zařiďte si volno a pořádně si to užijte. Já myslím, že si to zasloužíte. Zatím to vypadá, že počasí bude přát, ale i kdyby náhodou třeba sprchlo, tak ať si. V pátek prostě paříme na 100%.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Do uší si dáváte dopolední rozjezd, pondělní dopolední rozjezd. No a včera Česko zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Na tohle si asi musíme zvyknout a nějakou dobu si vlastně zvykáme. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Doksanech a v Plzni Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia. I tento týden se dočkáme velmi teplých, spíše horkých dnů.
1: Rádio MB.

0: Narozeniny právě dnes slaví, řekl bych aktuálně nejlepší český hokejista, David Pastrňák. Ten bohužel za národní tým aktuálně nehraje, ale má co slavit, je mu totiž krásných 30 let. Takže všechno nejlepší také od Rádia MB, ať sbírá body ještě nějaký ten pátek v NHL.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: solární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.tycachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Počasí.
1: Včera tropy, dnes takové horko nebude, ale teplo jo. Čekejme jasno až skoro jasno a nejvyšší teploty kolem 27 stupňů Celsia.
0: Rádio MB.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Hezké pondělí. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako například Škvor, Dimitri, Alkehol nebo Rybičky 48. Čekají na vás dva dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky máte na www.vstupnafest.cz. Policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí. Tady je ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Sport.
2: Už dnes pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji. No a od 16.20 se hrají dva zápasy Česko-Norsko a Spojené státy americké Maďarsko. Dva zápasy nás čekají také ve 20 hodin a 20 minut, kdy budou hrát Německo s Velkou Británií a Slovinsko s Itálií. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 25. květen.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Už tento pátek a také v sobotu si v Mladé Boleslavi užijeme očekávaný hudební festival Volkafest. Stále ještě můžete vyhrát volňásky na oba dva dny tady u nás na Rádiu MB. Těžko říct, jak moc velkou šanci máte, hlavně se musíte dovolat jako první do našeho studia. A především to musí být ve chvíli, kdy zazní kapely Valda Gang, Harley a nebo Jiří Korn. Pravda, dnes to třeba nemusí být vůbec, může to být třeba v noci, takže kdo poctivě poslouchá a číhá, ten má šanci velkou. Už docela hodně volňásků na Volkafest jsme rozdali, máme tady všechna jména, takže šance tu určitě je. Úplně malá, malinká nápověda, Harley, Valda Gang ani Jiří Korn to teď nebudou. Ale telefonní číslo do studia 608 125 300, raději mějte připravené, jsme Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

signál, nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hezké dopoledne při poslechu jediného Mladoboleslavského rádia. Přátelé, nezapomeňte, že už 1. června Rádio MB převlékne kabát, ale nemusíte se ničeho bát. Pokud bych to všechno měl vystihnout jedním slovem, tak budeme energičtější. Ty změny se týkají hlavně muziky, džinglů a také pořadů. Nebojte, o Davida, o Lukyho, o Sáru, Bohouše, ani o mě nepřijdete. Bude to prostě dobrý a 1. června v 9 hodin to všechno začne. Mám pro vás i další dobrou zprávu a ta hovoří o tom, že ceny ropy prudce klesají. Za chvilku si povíme více. Pěkné dopoledne.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

A zpráva, ceny rupy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží dosažení mírové dohody. Tak jsem zvědavý, co na to česká vláda, za kolik nám zítra budou prodávat na benzínkách v Česku benzín a také naftu. Dnes bych doporučil netankovat, ale nikdy nevíte, no tak je to na vás. Pojďme dál o tom, že dnes půjdou do boje opět hokej z té České republiky, o tom už jsme si říkali, podíváme se na kompletní program mistrovství světa, tedy toho dnešního dne. Už za chvilku, hezké dopoledne.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Hokejové mistrovství světa nám pokračuje, v základních skupinách už toho nezbývá odehrát mnoho, pojďme se podívat na dnešní program. V 16.20 začnou zápasy Spojené státy americké Maďarsko a Česko-Norsko. Večer ve 20 hodin a 20 minut Německo vyzve Velkou Británii a Slovinsko Itálii. 6 zápasů v základní skupině se ještě bude hrát zítra, no a pak už nás čeká vlastně čtvrtfinále. Naši mají jistý postup, teď zbývá dořešit otázku, z jakého místa, že to vlastně bude. Ještě by se před nás mohlo dostat jak Slovensko, tak také Norsko. A Norové si v posledním zápase vyšlápli na Švédy, pozor na ně. A teď pozor na nás, protože vybíráme další skvělou muziku. Já doufám, že máte pohodové pondělí. Teď už vám popřeju také dobrou chuť k vašemu obědu, protože pravé poledne je tady za malou chvíli. Dáme si další zprávy.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesty se propojí pohledem na sebe, spočinem v pokoji, lásku má. Kolik se změnilo, to hlavní zůstalo, není to tajemství, jsme tu dva. Až pak se probudím, usměju, řeknu, hledat dál, to není už třeba. A teď jsme tu spolu a to je ta cesta, já tu cestu.

0: bylo 12 hodin. Rádio MB. A další zprávy Rádia MB nabízíme právě teď. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Bude tam supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření právě nákupní zóny je naplánováno na polovinu roku 2027. Firma 1PS Technology využívá baterie z elektromobilů pro výrobu úložišť energie. Každou baterii firma rozebere na jednotlivé moduly, které potom testuje, hovoří spoluzakladatel firmy Pavel Voska.
1: Takže v roce 2025 to bylo více než 50 tun, letos vlastně očekáváme, že to bude větší množství ještě a může to dosáhnout až 100 tun podle toho, jaký bude přísun a jak budou firmy vlastně odezdávat ty baterie. Sport.
0: Rally Český Krumlov vyhrál Dominik Stříteský. Druhého Adama Březíka porazil o 7,5 vteřiny. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil devátý. Za námi jsou další pondělní zprávy. Přeji vám krásný slunečný den.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hodina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: se podívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: počasí.
1: Počasí na zítřejší den, přátelé. Jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia. Celkem teplo má být také ve středu a ve čtvrtek by se nám mělo o něco ochladit.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: staniční hlasem. Já rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc. Já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas. Já.
1: Já.
0: Dobře oba.
1: Rádio MB. Nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.

vážím Oktávie na vlak do Bosny. Ještě jich tu přes 50 má. A siréna než zabije, bože pomoz mi.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB právě teď začínají. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude spojovací komunikace u stadionu a u penzionu a parkoviště naproti základní škole Pastelka. Samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků budou letošními novinkami na městských plážích Máchova jezera v Doxech na Českolipsku. Za vstup na pláže ale lidé zaplatí více. Tady je ředitel dokských technických služeb Martin Oumrt.
3: Návštěvníci pláží dostanou plnohodnotné kajdičky pro svoje děti a případně i pro sebe sami, pokud budou chtít se cvičit, hýbat. Pak poslední jako velká novinka je, že i na hlavní pláži v Doxech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu, jako je takový ty mořské letoviska, kde jsme zakoupili originální řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám s tím budete připadat, že jste de facto u moře.
1: Sport.
2: Hokejisté Kanady zvítězili i v šestém utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili Slovensko 5-1. Favorit rozhodl ve třetí třetině, ve které se trefil čtyřikrát v rozmezí 7 minut a 7 vteřin a ovládli ji 4-0. Slováci promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále a zítra si o něj zahrají v přímém souboji se Švédy. Zprávy jsou za námi, teď posíláme další pondělní muziku.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Počasí.
1: Počasí na zítřejší den, přátelé. Jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia. Celkem teplo má být také ve středu a ve čtvrtek by se nám mělo o něco ochladit.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
3: To už je stejně jedno, mizíme.
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Hezké pondělí. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako například Škvor, Dimitri, Alkehol nebo Rybičky 48. Čekají na vás dva dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky máte na www.vstupnafest.cz. Policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí. Tady je ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Sport.
2: Už dnes pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji. No a od 16.20 se hrají dva zápasy Česko-Norsko a Spojené státy americké Maďarsko. Dva zápasy nás čekají také ve 20 hodin a 20 minut, kdy budou hrát Německo s Velkou Británií a Slovinsko s Itálií. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 25. květen.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Děna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: náš Fíla, Šubr a vina, nevina. Kamarádi, my se tu opět po víkendu scházíme. No a to znamená zaprvé, že tu je pitomý pondělí, o to hůř, že je takhle horký a někdo musí tvrdnout v práci. No a znamená to taky, že za námi je 14. hodina a že s vámi dál už bude odpolední úlet. Já jsem Luky, za mikrofon Rádia MB usedám, no a od něj se nehnu až do hodiny 16. Do té doby si dáme trochu té muziky, no a mimo to se budeme bavit o ručníku. Ano, je to odpolední úlet, pokud jste s námi pravidelně, asi vás žádný moje téma už nepřekvapí. Pokud jste tady noví, prostě si tady na seriózní témata moc nepotrpím, takže každopádně tedy jdeme se do toho pustit a fandit dneska nebudeme jenom fajnový muzice, ale už v 16 hodin a 20 minut taky hokeji. Tak se na to jdeme rozehřát. Užívejte den a já už posílám pro vás Kelly Family Roses of Red.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Rybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Právě teď s kapelou Maniak, která se nám nedávno rozrostla o dalšího člena, tak se těšíme na další koncert, kdy to kluci rozjedou tentokrát už ve čtyřčlenné sestavě. No a kamarádi, dneska tu máme 25. květen, máme tu spoustu významných dní jako Mezinárodní den počítačů, Den Afriky, Mezinárodní den ztracených dětí, ale taky zajímavý ručníkový den, neboli Towel Day, a ten je svátek, kdy si všichni fanoušci Douglase Adamse a jeho díla nosí viditelně umístěný ručník. Jde o recesi, která má dneska už celosvětovou působnost a odkazuje se na Adamsovo nejznámější dílo Stopařův průvodce galaxií. Právě v tomhletom díle je ručník ta nejpotřebnější věc pro cestování v galaxii, a kterou u sebe může mít mezihvězdný stopař. Od autorovy smrti, což bylo v roce 2001, se z ručníkovýho dne stala pravidelná akce. Za chvilku si právě o něm řekneme víc, ale ještě předtím se mrkneme na jeden zajímavý ručník, protože dneska bez ručníku ani ránu. To už jsme si ujasnili. No a pokud chcete nějaký opravdu výjimečný a viditelný, měl bych pro vás jeden speciální. Jen pro něj budete muset teda na Kanárský ostrovy. Tam totiž před časem vytvořili zajímavý rekord, když vyrobili největší ručník na světě. Ten na pláži muselo roztáhnout 50 lidí. Měl rozlohu 2240 metrů čtverečních, no a vešlo se na něj 1000 lidí. Takže to je výzva být dneska originální, i když já podobně velký ručník už dneska používám normálně. Ty klasický už jsou mi lehce malý. No tak pojďme zase k muzice a bude to právě teď Calvin Harris a Ellie Goulding. Tak užívejte pondělní odpoledne s Rádiem MB.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: staniční hlasem. Já rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc. Já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas. Já.
1: Já.
0: Dobře, oba.
1: Radio MB. Nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Pokud jste dneska vyrazili do práce nebo do školy bez ručníku přes rameno, udělali jste zásadní chybu. Jak už víme, tak dneska je ručníkový den. No a stopařů v průvodce po galaxii tohleto pochybení určitě nesnese. Vždyť ručník je přece ta nejdůležitější věc, kterou může mít hvězdný stopař. No a autor Douglas Adams jasně píše proč, tak na to pojďme mrknout. Ručník je totiž prý skutečně kolosálně užitečná součást výbavy hvězdného stopaře. Především má značnou praktickou cenu. Můžete se například do něj zabalit, aby vám nebyla zima, když poskakujete napříč chladnými měsíci planety Jaglen Beta. Můžete na něm ležet na zářivých mramorových pískem vyslaných plážích Santrajinu ven, no a vdechovat opojné výpary z jeho moří. Můžete na něm spát pod hvězdami, který tak rudě září na planetě pouští Kakrafunu. Můžete ho použít jako plachtu, až poplujete na maličkém voru po proudu drsný řeky Mod. Můžete ho taky namočit pro boj zblízka, nebo si jim zahalit hlavu, abyste necítili jedovaté pachy, žravé obludy, blátotlačky, strálu a nestřetli se s jejím pohledem. Je to prý hodně tupý zvíře, protože si myslí, že když nevidíte vy jí, nevidí ani ona vás. No a když jste v úzkých, tak můžete pomocí ručníků taky signalizovat o pomoc. No a samozřejmě v neposlední řadě se jim taky můžete utřít, pokud tedy potom všem vám ještě přijde dost čistý. No tak to bylo vysvětlení přímo od autora Douglase Adamse, takže pokud ještě nemáte ručník, určitě si pro něj skočte a můžete vyrazit do galaxie. My vyrážíme do další muziky a tady ručník potřeba určitě není. Dáme se i UDG a Kubu Děkana s jejich Atomy.

0: 15 hodin. Rádio MB. A další zprávy Rádia MB nabízíme právě teď. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Bude tam supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření právě nákupní zóny je naplánováno na polovinu roku 2027. Firma 1PS Technology využívá baterie z elektromobilů pro výrobu úložišť energie. Každou baterii firma rozebere na jednotlivé moduly, které potom testuje, hovoří spoluzakladatel firmy Pavel Voska.
1: V roce 25 to bylo více než 50 tun, letos vlastně očekáváme, že to bude větší množství ještě a může to dosáhnout až 100 tun podle toho, jaký bude přísun a jak budou firmy vlastně odezdávat ty baterie. Sport.
0: Rally Český Krumlov vyhrál Dominik Stříteský, druhého Adama Březíka porazil o 7,5 vteřiny. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil devátý. Za námi jsou další pondělní zprávy, přeji vám krásný slunečný den.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Ahoj Farben a všechno je v all rightu, tak doufám, že to je i u vás, teda krom faktu, že je tu pondělí, ale tak to hold chodí, to je život. Věřím, že to společně zvládneme. Vy máte totiž naladěný Rádio MB, v lepším případě na vás teď mluvím někam k bazénu nebo k točenému pivku na zahrádku a máte pohodu. Bohužel je tu i další parta, která nás ladí v práci a právě teď mě, ať už v duchu, anebo na hlas posílají do patřičných míst. Ale věřte, že jsem v tuhletu chvíli vlastně jeden z vás. No a pokusím se situaci vylepšit dalším playlistem, kde jsou Brosis, Laurel a taky kapela Nebe. V tuhle chvíli se ale pojďme trochu naladit na víkend nadcházející, protože nás, přátelé, čeká Bolka Fest a Mezity, na který se právě můžete těšit, jsou Rybičky 48 a já v tomhle počasí posílám jak jinak, než jejich už druhou letní. Tak těšíme se společně na víkend a na Bolka Fest. Jupí!
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu s tím, já jdu!

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: V kapse rozmáčí.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Kapela Nebe a jejich pláštěnky, tak ty kamarádi rozhodně nebudeme potřebovat ani teď, ani v následujících dnech. Vytáhnout můžete spíš opalováky a slunečníky, protože my si předčasně vyzkoušíme plnohodnotný léto. Teploty se v některých dnech budou blížit 30. No a mě tak napadá, že pokud takhle vypadá jaro, máme se v létě, který startuje už za necelý měsíc, opravdu na co těšit. Tenhle ten týden ale dobrý počasí rozhodně vítáme, protože že nás čeká druhá nejlepší akce roku 2026. Ta úplně nejlepší, také ta přijde až v listopadu, tam totiž Rádio MB slaví narozeniny v Bezně, ale hned zatím je právě tenhle ten skvělej Bolkafest a ten, ač je to prostě neuvěřitelný, je tu už za pár dnů. Neskutečně to letí, ale v tomhletom případě je to rozhodně dobře, jelikož my se už nemůžeme dočkat. Takže slunce bez mráčku, dva dny narvaný skvělou muzikou a spousta pití, protože pitnej režim je v tomhletom počasí to nejdůležitější, to si pamatujte. No a pokud jste zvědaví, čím budete moct zahnat žízeň, tak kromě nejrůznějších drinků, proseka, aperolu se bude na krásný louce točit taky Plznička a Radegast. Tak věřím, že si vybere každej. No, zkrátka bude to velký a rozhodně se tam vidíme. Tak se jdeme společně dál těšit a to s muzikou, kterou pro vás posílám právě teď. No a bude to taky party, tentokrát s DJem Bobem. Ladíte Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
3: To už je stejně jedno, mizíme.
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.
7: www.radiomb.cz.

jednou zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká se hvězd.

0: Štof, nesmím zapomenout. No tak, přátelé, já doufám, že jste nezapomněli ladit Rádio MB. No a že jste taky nezapomněli, že už zhruba za nějakých 25 minut nám startuje další zápas českého národního týmu na mistrovství světa. 16 hodin a 20 minut. To je ten čas, kdy na švýcarském ledě vyzveme Norsko. No a věřím, že kluci už jsou zase o něco líp sehraný a že i dnešek pro nás bude ve znamení výhry. No, ale k tomu kluci potřebujou nás, takže já vyrážím pěkně k televizi, k pivku a budu fandit, protože pak si za tu medaili můžu samozřejmě taky připsat nějaký ty zásluhy. Takže udělejte to úplně stejně. No a v přestávkách si opět zesilte Rádio MB, protože muzika jede dál a mezi 16. a 17. tady pro vás ještě bude Roman, mezi 17. a 18. dorazí David. No a já se přihlásím opět zítra. Doufejme, že si budeme povídat o tom, jak jsme jim to dneska opět krásně nandali. A jestli to bude hokejkou nebo nohou, na to se historie neptá. Důležitý je výsledek a výhra. Takže kamarádi, jdeme se připravit a 16.20 fandíme. V tuhle chvíli se s vámi loučí Lukáš Náhlovský. Těším se zítra na slyšenou a teď už nebudu se zdržovat. Jdu fandit. Ahoj.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB právě teď začínají. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude spojovací komunikace u stadionu a u penzionu a parkoviště naproti základní škole Pastelka. Samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků budou letošními novinkami na městských plážích Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. Za vstup na pláže ale lidé zaplatí více. Tady je ředitel dokských technických služeb Martin Oumrt.
3: Návštěvníci pláží dostanou hodnotné lístky pro svoje děti a případně i pro sebe sami, pokud budou chtít se cvičit, hýbat. Pak poslední jako látky velká novinka je, že i na hlavní pláži v Doksech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu, jako je takový týmovský letoviska. My jsme zakoupili originál řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
1: Sport.
2: Hokejisté Kanady zvítězili i v šestém utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Freiburgu porazili Slovensko 5-1. Favorit rozhodl ve třetí třetině, ve které se trefil čtyřikrát v rozmezí 7 minut a 7 vteřin a ovládl jí 4-0. Slováci promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále a zítra si o něj zahrají v přímém souboji se Švédy. Zprávy jsou za námi, teď posíláme další pondělní muziku.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: pěkné pondělní odpoledne, tak je to na koupačku nebo není? Já myslím, že jo, teploty kolem 27, mnohde i tepleji, takže dostačující. Sledujeme počasí na pátek a na sobotu, protože v Mladé Boleslavi bude Bolkafest. Pátek zatím vypadá skvěle, u soboty je otazník s nějakým deštíkem, ale nic hrozného. Takže pitný režim budeme muset dodržovat poctivě, ačkoliv tropy být nemají. Prostě vypadá to zatím moc dobře. V 16.20 nám začne hokej, vyzveme Norsko, možná, že už se těšíte, ale na rádiu MB si za chvilku budeme povídat také o tenise, aby to pořád nebylo právě jen o hokeji nebo o fotbale. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB. Radio MB.

0: Velké pondělí sledovali jsme cestu tenisty a mladoboleslavského rodáka Jirky Lehečky na Roland Garros, no a moc dlouhá ta cesta nebyla. 12. nasazený podlehl 89. hráči světa, Španělovi Careňovi 3-6, 6-7, 3-6. Utkání na antuce v Paříži prohrál po necelých 2 hodinách a to znamenalo konec v prvním kole. No jo, no, stane se. Další muzika letí, hezké odpoledne.
1: Radio MB. Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: do.
1: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
0: Tím?
1: Mnou byla porada.
0: To si seděl sám v autě, viď?
1: Bylo nás víc, já a moje ego.
0: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
1: A má nový hlas, já.
0: Já,
1: dobře oba.
0: Rádio MB, nový zvuk.
1: Naladíš od 1. června.
2: Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Přátelé, cestujete rádi vlakem. Tak tohle by vás asi bavilo, ale chce to nějakou tu kačku. Orient Express byl v minulosti synonymem luxusní přepravy a na tuto tradici naváže vlak v rámci nové linky, která ještě letos propojí Řím a Istanbul. Během této pětidenní cesty si pasažéři užijí vytříbenou gastronomii, výhledy na malebné evropské scenérie i značné pohodlí. Zážitek ovšem nevíde lacino. Ceny jízdenek startují na 20 tisících eurech, což je asi tak 486 tisíc korun. No něco víc, no. Ale ten vlak uvnitř vypadá fakt jako v pohádce, takže pokud uvažujete a třeba chcete vzít někoho sebou, tak my tady na Rádiu MB se hlásíme. Najděte si fotky nového Orient Expressu, fakt to musí být neskutečný zážitek, ale obyčejný vlak z Mladé Boleslavy do Prahy nebo do Kolína je taky dobrý. Dobrá bude i další muzika, no a od 17. hodiny už s vámi bude David, těší se na vás, v celou také další zprávy a já zase zítra dopoledne mezi 9. a 12. hodinou se na vás těším.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Hezké pondělí. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel, jako například Škvor, Dimitri, Alkehol nebo Rybičky 48. Čekají na vás dva dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Lístky máte na www.vstupnafest.cz. Policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí. Tady je ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vodce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Sport.
2: Už dnes pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji. No a od 16.20 se hrají dva zápasy Česko-Norsko a Spojené státy americké Maďarsko. Dva zápasy nás čekají také ve 20 hodin a 20 minut, kdy budou hrát Německo s Velkou Británií a Slovinsko s Itálií. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 25. květen.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Tady je Rádio MB, pondělí 25. května pokračuje, do konce letošního roku zbývá 220 dní. Nejvyšší teplota pro tento den byla naměřena v roce 1847 30,8 stupně Celsia, nejmíň bylo v roce 1795 3,4 stupně. Svátek slaví Violi, takže jim přejeme všechno nejlepší. Za malou chvíli se dozvíte něco o jedné technologické novince z Číny, tak buďte s námi, já jsem David, přeji vám krásný den.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Dáš si sklenku? Pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát.

tu zároveň unik. Básně skládám, rád se směju, málo se hádám.

0: skvělý den s rádiem MB v pondělí 25. května, doba, kdy humanoidní roboti existovaly po boku lidí jen ve sci-fi filmech, je pryč. Představte si, čínští průkopníci v oblasti robotiky postupují mílovými kroky. Vyvinuli jednoho robota, který zastane domácí práce. Uvaří, ustele postel, dá prát prádlo, které zvládne i pověsit a uklidí, kde je potřeba. K tomu všemu může být třeba i navíc společníkem starším lidem. No, tak uvidíme, kolik takový robot bude stát. Zatím tady cenu nevidím, každopádně ale vím, že teď vám posílám další muziku. Krásný den.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Klinika Uhelné Sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Parádní den s rádiem MB vám přeji. V tuto chvíli už se nám hraje hokej Česko-Norsko. Tenhle zápas začal v 16 hodin a 20 minut. Takže co? Já jdu koukat a na vás se těším zase zítra po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: A další zprávy Rádia MB nabízíme právě teď. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Bude tam supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření právě nákupní zóny je naplánováno na polovinu roku 2027. Firma 1PS Technology využívá baterie z elektromobilů pro výrobu úložišť energie. Každou baterii firma rozebere na jednotlivé moduly, které potom testuje, hovoří spoluzakladatel firmy Pavel Voska.
3: Takže v roce 2025 to bylo více než 50 tun, letos vlastně očekáváme, že to bude větší množství ještě a může to dosáhnout až 100 tun podle toho, jaký bude přísun a jak budou firmy vlastně odezdávat ty baterie.
1: Sport.
2: Rally Český Krumlov vyhrál Dominik Střítezký, druhého Adama Březíka porazil o 7,5 vteřiny. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil devátý. Za námi jsou další pondělní zprávy, přeji vám krásný slunečný den.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.

občas osud na kolena každýho sráží, na tom jestli král či chudák, na tom nezáleží, víš, tak to prostě chodí.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: www.radiomb.cz
3: Rádio MB.

tak už radši zmiz. Nejsi dobrý pro biznis, tak si návod pis. A zase mě rušíš uprostřed schůzek, když svoje uši nastavuju můze. Chceš-li jen klábosit, přestaň se vtírat, teď mám porady a zasedání rad. Každej tu čeká na můj další pokyn, roztáčím země koule svými kroky. A ty chceš řešit, jak mají se žena a děti. Vole, co je ti?

0: bylo 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Fajn.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
0: Radio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte

0: ihned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

0: Radio MB.cz.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
7: Rádio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.